Selo moje rodne, selo moje milé, jaké žel stalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka, nestlídno už nikde tu robitnoj ruka.